Bun, kijua se dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, kivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.